jeden násyp uzňu, kde som sníval najlepší sen. Malé kučice te, još mesieť čaju sme,